0: Miasteczko.
1: Jeste se naspávali. Mě se zaručkala. Mě se oprali zubidiče. My jsme správně. Jej!

Miasteczek. Jeste se naspávali. Mě se zarčkala. Mě se oprali zubíče. My jsme správně. Jej!